0: Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
2: Rádio Hana.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Volme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: počasí.
1: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: si vešlápneme na Šompersko do Lesnice. Če spíš z Lesnice. S názvama dedín to bývá kdo ví jaký. Ale kdo by v týmto případě myslel, že je to jasný jak facka, tož předem říkáme, že s lesem to nemá nic společného. V původních zmínkách, z kterých je nejstarší ta z roku 1348, je totiž řeč o Leznice, názvo odvozeného od cesty, po které se stoupalo nebole lezlo do okolních kopců. Když už jsme dali domnělé lesní poetice na frak, můžem vám říct, kde se teda dá z Lesnice velíst. Dědina proti nás zelená, která přes pár dalších žbrdolců končí na Bradle nebo na druhým konci v Postřelmově, požlaté si pro změnu můžete vešlápnout do podhůří Jeseníku. Ať až to vezmete z Lesnice na kterýkoliv směr, za vélet to stojí.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Hana odpovídá Iveta Gronská z olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesu a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno, nahané.
1: Dobré ráno.

0: počasí.
1: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: V Mladčo jsme už kde se bele, ale tentokrát si nepůjdeme schladit do jeskyní. Čeká nás inší fajnovost. Vyrazíme na pochodák Litovelským pomoravím. Je potná, išle to vymety doleva nebo doprava, decky vás to dovede z druhé strany na stejnaký místo. Že si budete furt motat kolem Morave, jejich ramen a kdo ví jaké hnáhonu, to je asi všeckém jasný. V tým dalším mají ve velké míře prstiochy Lichtenštejní, kteří v roku 1690 postavili zámek v Nových Zámkách a tokem času po okolí přebele takový skvoste jako Čertův most, Jeskyňa Podkova, Rytířská síň nebo Chrám přátelství. Všecké místa propojuje modrá turistická trasa, která vám na bratro 10 kiláskách nabídne věce nevídaný. Tož si tam vešlápnite, třeba zrovna z Mladča.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Dobré ráno na Hané.

0: našeho italského léta. Výherní song nejblíž Albano, Robina Power. Těšíme se na to. Dobré ráno, přejeme krátce před sedmou.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. července uskuteční tradiční letní kino Pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro konto bariéry.
1: Sport.
3: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraků přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Ráno nahané.

0: Tak co, kdy jste naposledy viděli osobního strážce Kevin Costner, Whitney Houston? Možná jste nevěděli, že Whitney Houston měla původně zpívat úplně jinou písničku, jmenovala se What Becomes of Broken Hearted, ale když se zjistilo, že ji zrovna použil jiný film, přišel Kevin Costner s tím, ať Whitney Houston zpívá právě hitovku od Dolly Parton I Will Always Love You, a trval na tom, aby písnička začínala slavným a emotivním úvodem bez doprovodu hudby, tak jak jste ji slyšeli i dnes od nás na rádiu Hana. Máme pro vás dnešní horoskopy, bude zpívat Kateřina Marie Tichá, Colin Bailey Ray a taky Taylor Swift u nás na Hané. Hezké sobotní ránko.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Taylor Swift.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Ať už před svatbou nebo po svatbě posloucháte Rádio Hana 7 hodin 26 minut. Dobré sobotní ránko. Nudit se, to by bylo víkendu velký hřích. Máme pro vás parádní tipy, kam vyrazit. Olomoucká zoo na kopečku. Letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Stačí se stavit, vyfotit a můžete hrát až do konce srpna. Pokud chcete radši vyrazit k vodě, tak olomoucké Poděbrady. Tady už voní nějaký langoš. Langošový víkend je k dispozici. No a pokud máte radši historii a akci, Sovinec, klasika. O víkendu to žije. Na příkaz císaře čekají vás rytířské turnaje, sokolníci i dobové tance. Užijte si parádní víkend, teploty kolem 26 stupňů Celsia, polojasno až oblačno, přeháňky jenom výjimečně.

0: italská voňavá kávička pro vás. A samozřejmě možné finále v italském Bergamu. Tak o to se hraje.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
3: Rádio Hana.
4: Dobré ráno.

0: chystáme pro vás další čerstvé zprávy, budou tady 5 minut před ostatními. Teď 7.42, přejeme krásné pohodové ráno, domů do práce, do auta, na Olomoucko, Kroměřížsko i Svitavsko. Čeká nás pohled na fotbalové mistrovství světa, tedy Swims, Michael Jackson, a nebo taky kapela Slza.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás, i v sobotu ráno.
2: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
3: Hezký den u sportu, máme tady fotbalovou bombu z mistrovství světa. Obrovské fotbalové drama na mistrovství světa. Belgie po prohře se Španělskem balí kufry a domů ji poslal neuvěřitelný brankářský zkrat. Hvězdný Thibaut Courtois musel v klíčovém čtvrtfinále střídat kvůli bolavému stehnu, i když sám po zápase tvrdil, že mohl klidně chytat dál. Do brány tak za stavu 1-1 vletěl 24-letý náhradník Sene Lamens z Manchesteru United. Ten si ale prožil absolutní noční můru. Neudržel skákavou střelu a daroval Španěl snadný postupový gól. Mladý gólman se po zápase rozplakal, zatímco zkušený Courtois šokoval prohlášením, že si chce dát od národního týmu roční pauzu. To je ze světa sportu všechno, vy ale zůstaňte naladěni.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

je na našich sociálních sítích, to taky žije, takže můžete se třeba připojit na náš Facebook a napsat, kam dneska vyrážíte. My dneska třeba s rádiem vyrážíme do Přerova, Velká Morava Fest, dneska velká událost, a taky Javoříčské guláš obraní. Víc třeba i v další hodině. Hit z

0: potřeba si připomínat hity o štěstí. No a nezapomeňte, italské léto. A tohle je výherní song pro nejbližší chvíle. A show slyšíte kompletně celý, voláte studio Kávička. A finále do italského Bergama vás veze vaše číslo jedna. Rádio Hana. Budou zprávy, bude 8.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
1: Sport.
3: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, pokud teď míříte na Vsetínskonohu z plynu, policie měří u Zašové, Klášterci je další policejní hlídka, husto bude o víkendu taky na Kroměřížsku a Zlínsku kvůli letním koncertům, ve Zdounkách, v ulicí Tršová i Zborovská, v Napajetlích, v okolí Sadové, počítejte s větším pohybem lidí na silnici. Dobře dojeďte!
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Dobré ráno na

karton dal burek, kam taky porcelán. Jsem modrý, mám cibulkama, tapety parmazán.

0: zpívá Richard Mirer a bude zpívat třeba Verona nebo Scorpions za moment.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z Chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky, přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je Světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.

dáma v červeném, speciální ploužáček, Chris de Burgh, víkendový letní playlist nahané. Sluníčko, ano, ano, velké ano, celý víkend. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, oblačnost a přehánky minimálně.

na volné dny. Tady je další trojice zážitků. V Javoříčku v amfiteátru voní parádní guláš obraní, kde ochutnáte minimálně 10 druhů kotlíkových gulášů. Odpoledne vás tam roztančí DJ s živým saxofonem a houslemi. V Přerově v parku dneska velká událost, Velká Morava Fest s hvězdami jako Richard Miller, Michal David, Adam Ďurica. Doražte, počasí je skvělé, vstupenky jsou na místě. No a pokud milujete filmové zážitky pod širým nebem, letní kino Mostkovice láká na skvělé komedie i pohádky od 9:30 večer. Přijímáme taky vaše tipy na našich sociálních sítích, třeba na Facebooku, můžete napsat tam vaše rádi tipy, odvysíláme, co dneska děláte, jak se máte, o jaké akci vlastně víte. No a k tomu všemu však vy víte. Dneska ráno, dneska dopoledne ještě na někoho z vás čeká balík vonavé italské kávy, automatická účast ve finále, na konci prázdnin někoho z vás pošleme na víkend do italského Bergama.

0: to uslyšíte kompletní, voláte naše studio. Jsme vaše letní Rádio Haná.
1: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a vyšší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backtag, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem, nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba

0: lepší, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Letní rádio, Hana, Labuš, rok 1995, prázdniny. Pamatujete, anebo je to jedno, 8 hodin 55 minut, Pepa bude jezdit na kole, Drobek bude saunovat, Dáša je v práci, bude pečovat o pacienty. Jukebox startuje za hodinku, napište na náš Facebook, jak se máte, co děláte, o jaké akci víte, rádi odvysíláme.

0: Sina, možná už po deváté zasní. Pokud bude komplet, voláte Rádio Hana, vyhráváte balík italské kávy a jste ve finále o víkend v italském Bergamu.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Hezký den u zpráv, začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet, z externího serveru ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
1: Sport.
3: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika. Vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Počasí.
0: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Největší komplikace na D35 z Mohelnice na Olomouc. Těsně za exitem Loštice osobní auto narazilo do svodidel. Blokuje pravý jízdní pruh. Na místě záchranáři buďte extrémně opatrní, nohu z plynu. D35 z Mohelnice na Olomouc, pozor u exitu Loštice. Pokud projíždíte Šumperskem, v Rapotíně úplná uzavírka, neprojedete u koupaliště přes most. Kde si dát pozor na hlídky? V Olomouci na Brněnské, radar v Klášterci, muži zákona jsou na D1, na konci úseku za exitem Říkovice. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: sobota 11. července, jsme vaše letní rádio Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Pokračuje naše italské léto na Hané a jsme rádi, že posloucháte, protože kontrolní otázka zní, jestli pak víte, co je to slovo šarazan. Ano, šarazan, můžete si to dát třeba do Google a vyjde vám, že to neznamená nic. Ano, sami autoři písničky říkají, že to pro ně v překladu znamená země snů, takový Dreamland, popisuje bájný utopický ráj plný lásky, svobody, štěstí a slouží jako útěk před šedou realitou všedních dnů. No a z tohohle bájného vymyšleného slova šarazan se stal od roku 1981 obrovský italský megahit. Albano Romina Power, výherní

0: Dobré dopoledne, Jindřiško.
1: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne. Tak co, jak se máte dneska?
1: No, dobře, chystám se na koho.
0: No, blahopřeju. Možná se můžete chystat i do Bergama italského na konci prázdnin, protože samozřejmě, když se správně zaregistrujete, je potřeba se podívat na naše stránky, na soutěž italské léto, ještě se zaregistrovat, pokud chcete jet. Ale samozřejmě ve finále automaticky jste dostáváte od nás balík italské kávy Albano Romina Power hitovka Charazán. Máte ráda italskou muziku?
1: No, já to tak nějak nerozlišuju.
0: Jo, ale tak poznala jste, to je potřeba vědět. No. Pamatujete si na tu českou parodii na konci 80. let, Triky a pověry?
1: No, manžel si taková, že jo, já
0: jo, jo. A ví manžel, co se tam zpívalo místo toho slova Charazán?
1: No, tak to ne.
0: Tak byl to parmazán, to byla Triky a pověry satirická, jo, a ano, byl to parmazán, ano, na chleba je namazán, jo, myslím. Výborně, tak ale doufám, že aspoň když tu italskou muziku, když tak jenom kolem vás proplouvá, že aspoň máte ráda italské kafe.
1: No to určitě, no.
0: Skvěle. Tak blahopřeju, máte ho u nás, vydržte mi ještě na telefonu a přeju vám krásné léto, blahopřeju.
1: Děkuji, taky.
0: Tak to byla Jindřiška. To byl Albano, Romina Power. Mimochodem, manželský pár, když zpíval tuhletu písničku, tak vlastně jejich chemie z pódiu z hitu udělala nesmrtelnou romantickou hymnu. No ale počkejte, nás čeká ještě další výherní song. Hnedka prozradím, Mambo Italiano je další výherní song, který někdy možná ještě dneska, řekl bych, kolem poledne by mohl zaznít. Tak poslouchejte dál, pokud vám to nevyšlo.
2: Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
3: Radio Hana.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Právě teď.

Očko All Stars. Dobré dopoledne, domů do práce i do auta. Počasí dnes bude letní, jasno až polojasno. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Co s tím uděláme?

0: Hrušky, Ožije Budulínek i Červená Karkulka. V Bludově na Šumpersku pokračují slavnosti koupaliště ve Vlčím dole. Večer ho ovládne smršť v podání AC/DC a taky Argemy. No a protože teploty stoupají, nezapomeňte vyrazit k vodě. Parádně vás osvěží Poděbrady, Náklop, Plumlov nebo koupaliště v Bělkovicích a Litovli. Všude tam hraje vaše rádio Hana.
1: Informujeme a bavíme. To na Hané umíme. www.radiohana.cz
0: Rokový DJ i úsměv. Vaše letní rádio už za chvilku v našem playlistu.

0: Najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Rádio Hana.

0: Olomoucko, Boskovicko, Přerovsko posíláme nejlepší hudební výběr. Dua Lipa, jdeme na výlet.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Tož si vešlápneme na Šompersko do Lesnice, če spíš z Lesnice. S názvama dědin to bývá kdo ví jaký. Ale kdo by v tímto případě myslel, že je to jasný jak facka, tož předem říkáme, že s lesem to nemá nic společného. V původních zmínkách, z které je nejstarší ta z roku 1348, je totiž řeč o Leznice, názvo odvozeného od cesty, po které se stoupalo nebole lezlo do okolních kopců. Když už jsme dali domnělé lesní poetice na frak, můžem vám říct, kde se teda dá z Lesnice velíst. Dědina proti nás zelená, která přes pár dalších žbrdolců končí na Bradle nebo na druhým koncov po Střelmově, po Žlaté si pro změnu můžete vešlápnout do podhůří Jeseníku. Ať až to vezmete z Lesnice na kterýkoliv směr, za vélet to stojí.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.
9: Nejlepší hudební výběr.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Posloucháte Radio Haná, tohle je Harry Styles před 10. hodinou. Za chvilku bude jukebox a po 10.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Sophie Alice Baxter. Evidence.

0: dnešní poledne od Shaft. Zprávy, počasí, doprava dřív než ostatní. Máme 9 hodin 56 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 trafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí. V iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně.
1: Sport.
3: A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
0: Užíváte si víkendové sluníčko? Další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude. O víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Dopravní nehoda v Rapotíně u Zámecké zahrady. Ve Velkých Losinách v Zámecké ulici tady havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranáři. V Olomouci na Brněnské ulici řidič osobáku narazil do patníku. S komplikacemi počítejte na D1 před exitem Vyškov východ ve směru na Prahu. Po srážce dvou aut zůstává neprůjezdná krajnice. Policejní hlídky jsou na D35 u Křelova na exitu Velký Újezd, na D55 se u Hulína, v Olomouci na Okružní, na Střední Novosadské, potkáte je v Držovicích nebo v Holešově na Palacu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

kuchyni nahané to teď solidně bublá, voní, lítají jiskry. Zdravíme Vendulku Kvapelíkovou, ta se u Plopny pořádně vytahuje s luxusním obědem, protože její manžel zrovna dře na zahradě na nové voliéře pro andulky. Tak snad mu u toho budování pro opeřence nevyhládne. Řízkový maraton na našem Facebooku hlásí posluchačka Zdeňka, která k tomu rovnou ve velkém zavařuje okurky, a pozdrav letí taky Věrce Kroupové, ta poctivě smaží kuřecí řízky s bramborem, aby měla základ na večerní pivko s přáteli. Posloucháte Rádio Hana a Jukebox, dobrou chuť všem kuchařkám a vy ostatní neseďte ohladu. Jedeme dál.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

plné pecky. Píše Jolanka, generální úklid domu nepočká, praxe sám neutře. Ano, ještě větší divočinu prožívá Martina, ta s rodinou kope nový odpad na baráku a na rovinu hlásí, že u toho dělají jako šrouby. Za to řidič autobusu drobek na to kápnul, dopoledne sice povinně saunoval za volantem, teď už to vidí jenom na bazén, chladivé pivko a těžký veget. Můžeme si brát příklad ze všech, práce, odpočinek, cokoliv. Buďte s námi, tady je Čubox. Díky, že nám píšete, co děláte, jak se máte, kam můžete vyrazit, třeba na náš Facebook.

0: Kam vyrazit?
1: Taky o víkendu víme, kam vyrazit s naším rádiem. Pokračuje langošový víkend na Poděbradech nebo gulášobraní v Javoříčku. V Přerově, v parku Michalov, to rozbalí Velká Morava Fest. Konečně je to tady. Richard Miller, Michal David, Adam Ďurica a mnoho dalších. Vstupenky jsou i na místě. V Loučanech se hraje fotbal. Velký Týnec hostí soutěž hasičů. Jestli raději historii hrad Sovinec ovládli rytíři na příkaz císaře. V Čechách pod Kosířem odhalíte tajemství obrazu Josefíny. V Hlubočkách vás čeká výstava modelů vlaků. Pro rodiny s dětmi je tu letní fotosoutěž v olomoucké zoologické zahradě. Nedělní pohádky v zámku Tovačov. Mimo ně uvidíte v premiér Cinemas a taky v kinech v Přerově, v Šumperku i v Bruntále. Večer nás láká Slavětín na Hody s Elán Revivalem, letní kino Mostkovice na komedii Křtiny a Bludov na rokovou Argemu. Užijte si víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to gól!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.

Vysíláme Jukebox, tady je Rádio Hana. Pokud právě teď kroutíte volantem a přemýšlíte, kam vyrazit, naši posluchači v tom mají jasno. Simonka zve všechny na burzu do Bohuňovic, pokud máte radši klidnější přírodu. Milunka s kamarádkou Jarkou míří na výlet do parku v Bystrovanech. Úplnou stylovku má posluchačka Adélka, ta vyráží do Kroměříže na parádní sraz z retro kočárky. Jolana už se nemůže dočkat, až zahodí koště a uteče na odpolední kávičku s kamarádkou plánovat společnou dovču. Přeju všem krásné výletování, tady je Rádio Hana a váš

0: je léto, každý den bombastické ceny. Výherní song pro dnešní poledne. Možná se ozve už zatraceně blízko, tak nás poslouchejte dál. Máme zprávy, 10.57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
1: Sport.
3: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky. Železnou pravidelností v tomto čase rychlé dopravní zprávy. Na Šumpersku opatrně řešíme hned dvě nehody. První komplikuje provoz přímo v Rapotíně, ta druhá ve Velkých Losinách na Zámecké ulici. Pokud navíc míříte z Olomouce dál na Svitavy, u Kocslířova hoří auto, na místě jsou hasiči. Nohu z plynu, policejní hlídky aktuálně v Držovicích za Olomouckou, na D1 kolem Přerova, jsou taky na exitu Přerov a ve směru na Říkovice. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana
2: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: taky po 11. hodině posloucháte Rádio Hana a náš Jukebox. Pokud máte rádi pořádný víkendový adrenalin, posluchačka Marcelka píše, že má pro strach uděláno, vyráží do Dinoparku ve Vyškově a bere sebou rovných 5 vnoučat. Tak to je hrdinský výkon. Vláďa jede v jedné stopě, osedlal motorku a hledá nějaký dobrý dlabanec, tak mu poraďte. No a pokud milujete vůni česneku, udělejte to samé, co Miluška. Ta dneska nevynechá langošový víkend na olomouckých Poděbradech. Tak slidy se nám teda hodně zbíhají všem ve studiu. Rádio Hana Jukebox, píšete na náš Facebook nebo na studio zavináč radiohana.cz.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: Užívejte. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Rádio Haná
8: a Jukebox.

Radio Hana, Jukebox, tady to pořádně žije a hlavně sportem. Držíme palce na všech frontách. Tomáš reprezentuje a bojuje na mistrovství republiky v paraatletice v Ostravě. Marcelka vyráží do terénu s foťákem přímo do fanouškovského kotle a Maruška už nervózně ladí televizi na velké české finále ve Wimbledonu. Maruško, ale to není velké české finále ve Wimbledonu, to je finále Olomouckého kraje. Abychom nezapomněli na ty, co radši dobíjejí baterky, Květuška zvládla darovat plazmu a teď už si ordinuje zasloužený relax. Fandíme s vámi na plný pecky Radio Hana, Jukebox.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
2: Hezký den u sportu. Máme tady fotbalovou bombu z mistrovství světa. Obrovské fotbalové drama na mistrovství světa. Belgie po prohře se Španělskem balí kufry a domů ji poslal neuvěřitelný brankářský zkrat. Hvězdný Thibaut Courtois musel v klíčovém čtvrtfinále střídat kvůli bolavému stehnu, i když sám po zápase tvrdil, že mohl klidně chytat dál. Do brány tak za stavu 1-1 vletěl 24-letý náhradník Sene Lammens z Manchesteru United. Ten si ale prožil absolutní noční můru. Neudržel skákavou střelu a daroval Španěl snadný postupový gól. Mladý gólman se po zápase rozplakal, zatímco zkušený Courtois šokoval prohlášením, že si chce dát od národního týmu roční pauzu. To je ze světa sportu všechno. Vy ale zůstaňte naladěni.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

pomalu láme do další poloviny a večerní plány našich posluchačů nemají chybu. Pepa na to jde vědecky, cíl je jasný, jezdit sem a tam na kole, grilovat a pít něco pěnivého. Jednoduché, dokonale. Olda a jeho show po včerejším úspěchu na nic nečekají. Startují motory a jedou bavit lidičky do Moravského Krumlova. Ať už jedete za kulturou, nebo se budete jen tak v klidu sobotit, stejně jako Zdeněk, nechte si hrát ten nejlepší hudební výběr z našeho jukeboxu na Hané.

takovou Mambo Italiano. Je to takový jako hybrid, by se dalo říct, protože tenhle lingvistický gulášek už v roce 1954 napsal americký skladatel Bob Merrill na ubrousek v italské restauraci, ale v New Yorku. A napsal ho v takzvané anglo-italštině, takže úplně to není čistá italština, jenom upozorňuji dopředu. Je tam italština, trošku angličtiny, trošku neapolského dialektu a pár vymýšlených slov, která měla Američanům znít italsky. No a výsledek je tento a toto je náš další výherní song. V poledne hrajeme o balík těstovin a samozřejmě o finále do italského Bergama. Kdo rychle volá, má to teď.

0: No tak jsme to stihli úplně před obědem, těsně na poslední chvilku. Bohdana je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bohdanko, bude u vás dneska nějaký italský oběd nebo něco jiného úplně?
1: Zrovna si dělám francouzskou polévku.
0: Výborně, no tak to vůbec nevadí, ale balík těstovin je k obědu pro vás připraven, tak moc blahopřeju k téhleté fyzické výhře a zároveň nabízím tu zážitkovou, a to je víkend v Bergamu, potřeba se doregistrovat ještě na našem webíku, ať to máme pěkně kompletní, přečíst všechna pravidla. Souhlas?
1: Ano, souhlasím.
0: Tak Bohdanko, moc blahopřeju k téhleté italsko-anglicko na neapolské vlastně výhře. Chcete někoho pozdravit, už budou zprávy, tak spěcháme.
1: Já bych chtěla pozdravit všichni známé a ty, co poslouchají.
0: A odkud voláte?
1: Z Bukovany.
0: Bukovany, zdravíme Bukovany, ahoj!
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.

0: Hezký den u zpráv. Máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
1: Sport.
0: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, začínáme v Šumperku, Jeremenkova ulice, auto versus cyklista. Na místě záchranáři v Šumperku na Jeremenkově zpomalte a počítejte se zdržením. D1 od Ostravy ve směru na Přerov mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou odstavené auto. Opatrně. Policejní pozdravy, dnes D1 na exitu Lipník nad Bečvou směr Trnávka anebo D1 u Hulína u sjezdu Západ. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 g.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky, přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
3: Vaše letní rádio.

0: Hezký den u zpráv, začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet, z externího serveru ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
1: Sport.
0: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika. Vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Počasí.
2: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, míříme do Přerova. Na autobusáku se naplno rozjela rekonstrukce nástupišť. Frézují se vyjeté koleje na trojce a čtyřce. V srpnu dojde i na rozšiřování vjezdu pro dlouhé autobusy. Stanoviště 35 je kompletně přestěhované. Práce potrvají až do konce srpna. Na nádraží v Přerově počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, podrobnosti nese olomoucký report CZ.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: odpoledne taky mezi 13. a 14. hodinou naše olomoucká Andromeda vybojovala ve Vídni úchvatné zlato tento týden, tak oslavujeme i v sobotu odpoledne, navíc nás čeká parádní počasí a taky jeden speciální host z našeho ranního vysílání, kterého si připomeneme taky v téhle hodině. Jsme vaše letní rádio, hezké odpoledne, Rádio Hana.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 krafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí. V iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně. Sport. A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Užíváte si víkendové sluníčko? Další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude. O víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, teď pendlujeme mezi Olomoucí a Přerovem. 16. července vypukne velká oprava silnice první třídy u Grigova. Silničáři tam kompletně vymění asfalt a krajnice. Dobrá zpráva je, že se to obejde bez dlouhých objížděk. Jezdit se bude na střídačku po neopravené půlce silnice. Tahle paráda potrvá měsíc, tak u Grigova sondejte nohu z plynu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

Taky po 14. hodině vás baví letní Rádio Haná. Sluníčko zase pálí jako blázen, tak pokud můžete skočit do vody, klidně poděbrady i plumlov. Podle hygieniků naprosto čisté, takže žádné výmluvy. My vám navíc ještě naservírujeme to, o čem se píše v našich regionálních webech, tak buďte s námi dál. Letní Rádio Haná.

0: rána.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Všechno, co

90 a Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland. Rádio Hana.

0: O čem se píše?
1: Máme pro vás čerstvý přehled témat, která hýbou naším regionem. Víme, jak se jezdí tady, a proto hned na úvod připomínáme všem řidičům na Olomoucku. V centru našeho města se naplno rozjela velká modernizace semaforů a křižovatka na náměstí Národních hrdinů je pro auta úplně uzamčena. Neprojedete od třídy Svobody ani od Palackého ulice. Objížďka vede přes Havlíčkovu a Krapkovu ulici, tak tam obrňte nervy trpělivostí. Informuje o tom web Olomoucký rej. Za to olomoucké divadlo Tramtárie zažívá absolutní euforii. Po skončení sezóny hlásí historický rekord. Navštívilo ho přes 21 tisíc diváků a největším trhákem se stal beznadějně vyprodaný kabaret Nahatý Shakespeare 2. Fanoušci navíc v obří internetové sbírce poslali přes 900 tisíc korun na rekonstrukci nového sálu v Hanáckých kasárnách, kam se herci přestěhují už příští rok v lednu. Detaily přinesl Olomoucký report. A do třetice obrovská pícha. Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda doslova dobil hudební svět. Na prestižním mezinárodním festivalu ve Vídni vybojoval v obrovské konkurenci uchvatné zlato a sklidil ovace ve stoje přímo v legendárním zlatém sále Musik Verajnu. Tuto radostnou novinu sdílí portál Olomouc.cz. Teď už přesně víte, o čem se píše, tak zůstaňte v obraze a užijte si zbytek dne s naším rádiem v zádech.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví. Sport. Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Počasí. Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky. Víme, jak se jezdí tady, teď jedeme z Olomouce na Šternberg. Od pondělí v Dolanech startuje obří oprava silnice za 19 mega, potrvá do konce srpna. První etapa uzavře úsek od Tovéře po odbočku na Dolany. Kamiony budou jezdit Kyvadlově, osobáky ve směru na Šternberg čeká objížďka přes Bohuňovice a odtud zase přes Samotišky a Tovéř. Tady bude silnější provoz. Sledujte oranžové cedule a poslouchejte tohle rádio.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Mezi 15. a 16. Rádio Haná jsme partneři těch nejlepších akcí v regionu, tak vás pozveme, kam se ještě dá dneska vyrazit. Pozdrav taky do garáží našim vojákům v Přáslavicích. Tady zaparkovali poslední ze 42 nových tanků Leopard. Víc v našich zprávách. Vy nikam nic nestřílejte, užívejte si stín a laďte letní Rádio Haná.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Tak o víkendu víme, kam vyrazit s naším rádiem. Pokračuje langošový víkend na Poděbradech nebo gulášobraní v Javoříčku. V Přerově, v parku Michalov, to rozbalí Velká Morava Fest. Konečně je to tady. Richard Miller, Michal David, Adam Ďurica a mnoho dalších. Vstupenky jsou i na místě. V Loučanech se hraje fotbal. Velký Týnec hostí soutěž hasičů. Jestli raději historii hrad Sovinec ovládli rytíři na příkaz císaře. V Čechách pod Kosířem odhalíte tajemství obrazu Josefíny. V Hlubočkách vás čeká výstava modelů vlaků. Pro rodiny s dětmi je tu letní fotosoutěž v olomoucké zoologické zahradě. Nedělní pohádky v zámku Tovačov. Mimo ně uvidíte v premiér Cinemas a taky v kinech v Přerově, v Šumperku i v Bruntále. Večer nás láká Slavětín na Hody s Elán Revivalem, letní kino Mostkovice na komedii Křtiny a Bludov na rokovou Argemu. Užijte si víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
0: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
0: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
0: S námi jste ve hře každý den.
4: Radio Hana.

0: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucké parky čelí útoku vandalů. Někdo řádil ve Smetanových a Bezručových sadech, kde zdemoloval elektrický rozvaděč, osvětlení a koše. Největší spoušť ale nechal na lavičkách. Škoda už teď šplhá přes 100 000 korun. Radnice teď musí mobiliář bleskově vyměnit, aby parky mohly dál sloužit lidem. Jeseníky hlásí skvělou zprávu pro výletníky. V Lipové Lázních se otevřelo supermoderní informační centrum za téměř 4 miliony korun. Vedle kompletního servisu potěší hlavně pěší a cyklisty. Součástí je totiž i vymakaný cyklopoint, kde si zdarma dobijete elektrokolo nebo sami opravíte drobnou závadu. Hororové minuty prožili cestující v letadle Ryanairu ze Soluně do Německa. Krátce po startu totiž přímo v kabině prasklo okno a vzniklý podtlak doslova nasál jednoho z pasažérů do otvoru. Muže před jistou smrtí zachránil zapnutý bezpečnostní pás a okamžitá pomoc ostatních lidí. Letadlo po hodině kroužení bezpečně přistálo.
1: Sport.
0: A na závěr historický sportovní svátek. Londýnský Wimbledon dnes zažije čistě české finále ženské dvouhry. Olomoucká rodačka Karolína Muchová se v přímém souboji o grandslamový titul utká s Lindou Noskovou. Obě navíc spojuje přerovská klubová stopa. Bitva startuje v 17 hodin a v Přerově ji můžete sledovat na velkoplošné obrazovce u majáku. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší muziky pokračuje právě teď.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Máme pro vás skvělé zprávy, protože léto právě šlape na plyn. Dnes i zítra nás čeká parádní slunečná obloha s teplotami kolem příjemných 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě občas drobná přehánka, jinde nás od vody nic nevyžene. Vyrážíme ven, užíváme sluníčka, zůstaňte s námi, víme jak bude. Víkend krásný, teploty 26 až 30.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, letní varování na Šumpersko a Zábřežsko. Přímo v Zábřehu na hlavním tahu na Olomoucké ulici běží naplno oprava mostu přes Moravskou Sázavu. Silničáři tam mění mostní závěry, provoz je zúžený do jednoho pruhu, tvoří se kolony, dopravu tam standardně řídí semafory a nebo lidé s vysílačkami, tak bacha na ně. Bezpečný návrat a dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

vás i v sobotu odpoledne. Připomínáme, že náměstí Hrdinů, vypnuté semafory, rozkopaná křižovatka v centru Olomouce a objížďky jsou v celku plné, jak už Havlíčkova, tak třeba Krapkova. Buďte v klidu, v téhle hodince se ještě společně podíváme na mistrovství světa ve fotbale a pokračuje nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v Zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak si nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Příjemný poslech z Rádia Hana. 104 zápasů a 48 nejlepších světových týmů. Letošní mistrovství světa ve fotbale nabízí nevídanou podívanou. My pro vás sledujeme každé důležité utkání a to nejpodstatnější vám shrneme v ucelené podobě. Sledujte dění v Americe s námi. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
2: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
3: Hezký den u sportu, máme tady fotbalovou bombu z mistrovství světa. Obrovské fotbalové drama na mistrovství světa. Belgie po prohře se Španělskem balí kufry a domů ji poslal neuvěřitelný brankářský zkrat. Hvězdný Thibaut Courtois musel v klíčovém čtvrtfinále střídat kvůli bolavému stehnu, i když sám po zápase tvrdil, že mohl klidně chytat dál. Do brány tak za stavu 1-1 vletěl 24-letý náhradník Sene Lammens z Manchesteru United. Ten si ale prožil absolutní noční můru. Neudržel skákavou střelu a daroval Španělům snadný postupový gól. Mladý gólman se po zápase rozplakal, zatímco zkušený Courtois šokoval prohlášením, že si chce dát od národního týmu roční pauzu. To je ze světa sportu všechno. Vy ale zůstaňte naladěni.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
0: Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Hezký den u zpráv. Začíná bleskový přehled z domova i ze světa. Nekonečná bitva o olomoucké náměstí graduje. Radnice odmítá u soudu prohraný spor o pouliční lampy a oficiálně se odvolala. Verdikt městu nařizuje vrátit na horní náměstí ikonické, ale už dávno nevyráběné svítilny zvané sirky. Podle vedení města by to ale byla finanční sebevražda, která kašle na moderní technologie i bezpečnost. Celou věc tak teď dostává na stůl vrchní soud.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj hlásí skvělou zprávu. Lidé mají práci. Nezaměstnanost v našem regionu v červnu spadla na rovných 5%. Největším skokanem v celé republice se stalo Jesenicko, kde díky startu letní sezóny ubylo nejvíc nezaměstnaných ze všech českých okresů. Tradičně nejlépe je na tom samotné Olomoucko. Nakupovali jste na e-shopu Lidlu? Pak zbystřete. Řetězec přiznal masivní útok hackerů na data svých zákazníků. Piráti sice nesebrali hesla ani čísla karet, z externího serveru ale ukradli jména, e-maily, telefony a data narození. Firma už podala trestní oznámení a varuje před podvodnými zprávami, které se z vás teď mohou snažit tahat peníze.
0: Sport.
2: A na závěr fotbal. Prvoligová Sigma Olomouc balí kufry a pod vedením Pavla Hapala vyráží na klíčové herní soustředění do Rakouska. V nominaci nechybí čerstvé posily, doma naopak zůstává brankář Tadeáš Stopen, u kterého klub peče hostování v Brně. Hanáky v Alpách prověří exotika. Vyzvou tam top týmy ze Spojených arabských emirátů a Kataru. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi. Vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
0: Počasí.
3: Slunce pálí, teploty letí nahoru, přejeme parádní víkend. Dnes i zítra naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Na obloze nás čeká azuro, na severovýchodě občas pár mráčků, ale vítr zůstane klidný. Víme, jak bude, letní víkend je tady, teploty 26 až 30 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, míříme do Přerova. Na autobusáku se naplno rozjela rekonstrukce nástupišť. Frézují se vyjeté koleje na trojce a čtyřce. V srpnu dojde i na rozšiřování vjezdu pro dlouhé autobusy. Stanoviště 35 je kompletně přestěhované. Práce potrvají až do konce srpna. Na nádraží v Přerově počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, podrobnosti nese olomoucký report CZ.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte náš prázdninový speciál, tady je letní Rádio Hana. Ve zprávách pořešíme MOL Cup, který rozdal karty a na konci července nás čeká pořádná hanácká jízda. Je sobota 11. července, toto datum rozebereme už do 20 minut v našem vysílání. Držte naše vlny, jsme vaše letní Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je Světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: z domova i ze světa. Šedivé ulice Přerova ožívají barvami. Staré a nevzhledné trafostanice se mění v unikátní pouliční galerii. Sprejeři v rámci projektu Trafo Art proměnili 6 krafaček, například v ulici Na Marku nebo v Předmostí, v iluzivní pohledy do obýváků či knihoven. Tento originální tah má navíc geniální vedlejší účinek. Spolehlivě chrání zdi před nájezdy amatérských vandalů. Prostějov hlásí parádní plán na teplé večery. Centrální náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se už od příštího úterý promění v obří letní kino pod širým nebem. Radnice sice nachystá přes 200 míst k sezení, ale lidé jsou vítáni i s vlastními dekami a stoličkami. Během července na plátně ožijí skvělé české komedie. A chybět nebude ani kultovní animák Shrek 2. Česká Škodovka zažívá fantastický rok a doslova válcuje trh. Její celosvětový odbyt v prvním pololetí vystřelil o více než 9% na bezmála 556 tisíc vozů. Skvělý výsledek táhne hlavně raketový zájem o elektromobily. Škodovka tak září i navzdory svému mateřskému koncernu Volkswagen, který se globálně potýká s drastickým propadem prodejů v Číně. Sport. A na závěr wimbledonské drama. Fenomenální Novak Djokovic na slavné londýnské trávě svůj rekordní 25. Grand Slamový titul neurve. V semifinále ho totiž nekompromisně smetl obhájce titulu Jannik Sinner. V nedělním finále pak italského dravce vyzve Alexander Zverev. Německý tenista zničil domácí senzaci Ferryho a zahraje si o wimbledonskou trofej vůbec poprvé v kariéře. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radio Hana.
2: S námi máte přehled i v sobotu

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Užíváte si víkendové sluníčko? Další teplo ještě přijde. V pondělí a v úterý vyšplhá rtuť teploměru až na 33 stupňů Celsia. Čekají nás horké tropické dny, tak nezapomínejte na pitný režim. Víme, jak bude. O víkendu polojasno, teploty 26 až 30 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, teď pendlujeme mezi Olomoucí a Přerovem. 16. července vypukne velká oprava silnice první třídy u Grigova. Silničáři tam kompletně vymění asfalt a krajnice. Dobrá zpráva je, že se to obejde bez dlouhých objížděk. Jezdit se bude na střídačku po neopravené půlce silnice. Tahle paráda potrvá měsíc, tak u Grigova sundejte nohu z plynu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Společně.
2: Vaše letní rádio.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

Hezký letní podvečer mezi 18. a 19. hodinou. Díky, že posloucháte Rádio Haná, ať už jste na Olomoucku, Šumpersku či Bruntálsku, všude tady hraje letní muzika. Chystáme pro vás další zprávy, počasí, dopravu a taky furtovníky. Výletování bude pokračovat v originální hanáčtině taky v téhle hodině. Buďte s námi!

0: rána.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Letecká dovolená začíná už při balení a někdy také pokračuje komplikacemi na letištích. My pokračujeme v našem seriálu o létání na dovolenou bez zbytečných nervů. Na telefonu je opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, pojďme na letiště. Co se stane ve chvíli, kdy má odbavený kufr na tom páse víc kilogramů, než povoluje letenka?
2: Tady v tu chvíli nastává situace, kterou asi nechce zažít nikdo. Buď si musíte v tu danou chvíli připlatit za nadváhu, anebo začnete přebalovat kufr přímo na letišti. To často znamená otevřít kufr, přeskládávat věci a zbytečně se stresovat. Proto doporučujeme si to zavazadlo zvážit už v předstihu doma, protože ty poplatky za nadváhu mohou být poměrně vysoké a liší se vlastně u každé letecké společnosti.
1: Dobře, kufr máme zvážený, je to v pořádku. Jak ho teď označit a zabezpečit, aby se v případě ztráty co nejrychleji našel?
2: Tak to je úplným základem, to zavazadlo si opravdu dobře označit. Klíčový je takzvaný backpack, to je štítek, který dostanete při odbavení a který obsahuje všechny důležité informace o vašem letu. Vedle toho je dobré mít i vlastní visačku s kontaktem, ideálně se jménem a s telefonem. Pomůže i nějaké vizuální odlišení, třeba barevný popruh nebo obal, protože většina kufrů vypadá na pásu velmi podobně. Co se týče zabezpečení, tak lidé často používají zámky a ochranné folie, což je v pořádku. Jen je potřeba opravdu myslet na to, aby byly protržené veškeré madla, aby byly k dispozici, aby ten kufr šel správně odbavit, aby s ním bylo pohodlné manipulovat.
1: Spoustě našim posluchačům se už stalo, že když čekali na kufr u pásu, tak přijel, byl poškozený nebo tam bylo upadlé kolečko. Máte zkušenosti, jak funguje třídění zavazadel, jestli jsou odolnější pevné kufry nebo látkové, jak to chodí?
2: Ta zavazadla prochází poměrně dynamickým procesem. Nejdříve jdou po pásech, třídí se, přeskládávají se na vozíky a následně do letadla. Část ta manipulace je automatická, část je manuální. A co se týče typu kufru, tak mají výhody vlastně oba.

0: pohodlnější, lépe se přizpůsobí prostoru. Důležité je hlavně to, aby byl kufr kvalitní a něco vydržel.
1: Radí a vysvětluje Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za další užitečné rady, díky kterým bude naše letecká dovolená mnohem víc v klidu. Jsme v kontaktu, zatím díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví. Sport. Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
2: Počasí. Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky. Víme, jak se jezdí tady, teď jedeme z Olomouce na Šternberg. Od pondělí v Dolanech startuje obří oprava silnice za 19 mega, potrvá do konce srpna. První etapa uzavře úsek od Tovéře po odbočku na Dolany. Kamiony budou jezdit Kyvadlově, osobáky ve směru na Šternberg čeká objížďka přes Bohuňovice a odtud zase přes Samotišky a Tovéř. Tady bude silnější provoz. Sledujte oranžové cedule a poslouchejte tohle rádio.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

čem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

pohodový letní podvečer na Hané. Dnes je to 20 let, co dal Microsoft s bohem systému Windows 98. Naštěstí u nás žádné aktualizace nepotřebujete s železnou pravidelností po 20. hodině 80 v 8 a 90 v 9. Nejlepší hudební výběr, Rádio Hana.

0: o čem se píše?
1: Máme pro vás čerstvý přehled témat, která hýbou naším regionem. Víme, jak se jezdí tady, a proto hned na úvod připomínáme všem řidičům na Olomoucku. V centru našeho města se naplno rozjela velká modernizace semaforů a křižovatka na náměstí Národních hrdinů je pro auta úplně uzamčena. Neprojedete od třídy Svobody ani od Palackého ulice. Objížďka vede přes Havlíčkovu a Krapkovu ulici, tak tam obrňte nervy trpělivostí. Informuje o tom web Olomoucký rej. Za to Olomoucké divadlo Tramtárie zažívá absolutní euforii. Po skončení sezóny hlásí historický rekord. Navštívilo ho přes 21 tisíc diváků a největším trhákem se stal beznadějně vyprodaný kabaret Nahatý Shakespeare 2. Fanoušci navíc v obří internetové sbírce poslali přes 900 tisíc korun na rekonstrukci nového sálu v Hanáckých kasárnách, kam se herci přestěhují už příští rok v lednu. Detaily přinesl Olomoucký report. A do třetice obrovská pícha. Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda doslova dobil hudební svět. Na prestižním mezinárodním festivalu ve Vídni vybojoval v obrovské konkurenci úchvatné zlato a sklidil ovace ve stoje přímo v legendárním zlatém sále Musik Verajnu. Tuto radostnou novinu sdílí portál Olomouc.cz. Teď už přesně víte, o čem se píše, tak zůstaňte v obraze a užijte si zbytek dne s naším rádiem v zádech.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěž stojí to za to.
4: Strašně se těším a doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Maďarsky, španielsky, italsky, nebo i turecky. Nahané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Přeje.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme devadesátky.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.
1: Hezký večer.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Sobota 11. července, svátek slaví Olga a Helga. Nezapomeňte popřát. Své narozeniny oslaví i legendární folková zpěvačka Susan Vega a fešák z chirurgů Justin Chambers. My ale dneska posíláme vzpomínku i tam nahoru. Své narozeniny by oslavil milovaný herec Jirka Krampol. Loni v červenci nás opustil. Dvě perličky přesně před 20 lety dal Microsoft definitivní zbohem legendárnímu operačnímu systému Windows 98. No a v roce 1960 jsme se pro změnu v kalendáři probudili jako Československá socialistická republika a vyfasovali jsme nový státní znak. Dnes je světový den populace, takže lidstva je na planetě zase o něco víc. Naštěstí v našem eteru je místa dost pro všechny. My vás na rozdíl od Windowsů budeme věrně podporovat furt. Užijte si víkend a buďte s námi. Je sobota 11. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Rádio Haná.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
0: Sport.
1: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přehánkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Haná a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: Rádio Hana.
1: Hlavní odbor seniorské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
2: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK.

0: víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost.
1: OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak.

chytatelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Johana.
1: Kochou ti są malí páni i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané.
3: Rádio Hana.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.